I'm used to it by now. Just breathe.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, you say I wear you out.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

0: nejsem Rusofil. Už bych se tam dobrovolně jen tak nevrátil. Ani kdyby mi to sám Putin zapadl.
1: Radio
0: Bčko.
1: Radio Bčko. Bčko. Bčko. S náma, s náma teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Eva Farna a Alena Mornštajnová s dcerami zahájili v Ostravě týden čtení dětem po 16. Dcery ve čtvrtek děkovali maminkám za čtení v dětství. Publikum překvapilo Farna dotazem o mobilu, což vyvolalo úsměv. Technici na Benešovsku zahájili ražbu téměř kilometrové průzkumné štoly pro plánovaný dálniční tunel dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice a umožní lepší průchod skrze prostřední vrch. Nový tunel by měl zlepšit dopravu v regionu a usnadnit cestu řidičům na této frekventované trase. Řemeslníci v Kroměříži odhalili 3 kovové tubusy ukryté pod Makovicí a korouhví radniční věže. Tyto nádoby obsahovaly perfektně zachované dokumenty a fotografie z let 1885 a 1886, stejně jako tiskoviny z roku 1906. Nyní jsou tyto historické artefakty podrobeny detailnímu zkoumání odborníky. Česko zažívá nezvyklé teplé říjnové dny, kdy teploty třetí den v řadě přesáhly 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek v Českých Budějovicích teploty opět vystoupaly nad tuto hranici. Tento příjemný podzimní trend, známý jako babí léto, se očekává, že vydrží ještě několik dní, což přináší radost milovníkům tepla. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Zpomal s náma. Na beď.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Rubber Soul, jeden z nejvýznamnějších alby 20. století, se vrací v luxusní edici, která nabízí dokonalou rovnováhu mezi popem a uměním, sterem a mono, Británií a Amerikou, Johnem a Paulem. Toto remasterované vydání odhaluje nové vrstvy a detaily, které potěší fanoušky i nováčky. Vydání pod hlavičkou Apple Records nejenže oslavuje jedinečnost Beatles, ale i nadčasovost jejich hudební vize. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: won't stop.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. Ve florbalu se tento týden odehrály zajímavé zápasy. Florbalistky Střešovic oslavili postup do semifinále poháru mistryň, zatímco jejich mužské protějšky z Mladé Boleslavy na Turgau narazili jak na šrapnel. Když před 2024 lety florbal začínal, těžko bychom si představili, jaké drama nám tento sport přinese. Portugalští fotbalisté bez Cristiana Ronalda porazili v Kodani Dánsko 4-2 a drží neporazitelnost v Lize národů. Němci s trenérem Jürgenem Kloppem slavili první vítězství a zdolali Srbsko 2-0. Norové neudrželi výhru a v deseti prohráli s Walesem 1-2, zatímco Řekové po vedení 2-0 remízovali s Nizozemskem 2-2. Sparta slaví první vítězství na domácím ledě v sezóně, když v předehrávce 7. kola hokejové extraligy porazila České Budějovice 4-2. Vítěznou trefou se blízkl Devin Shore, který tak zajistil skok Sparty na 4. místo tabulky, a kapitán Filip Chlapík přidal gól a asistenci. Přesilovky obou týmů zůstaly bez zubé i přes 6 výhod domácích a 7 motorů, což by mohlo být pro trenéry předmětem lehtivějšího výslechu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: A nyní si pustíme remix od Gina Tonickeho. Původně to je písnička od Donny Summer, Back Where You Belong.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

0: Je 9 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Eva Farna a Alena Mornsteinová s dcerami zahájili v Ostravě týden čtení dětem po 16. Dcery ve čtvrtek děkovali maminkám za čtení v dětství. Publikum překvapilo Farna dotazem o mobilu, což vyvolalo úsměv. Technici na Benešovsku zahájili ražbu téměř kilometrové průzkumné štoly pro plánovaný dálniční tunel dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice a umožní lepší průchod skrze prostřední vrch. Nový tunel by měl zlepšit dopravu v regionu a usnadnit cestu řidičům na této frekventované trase. Řemeslníci v Kroměříži odhalili 3 kovové tubusy ukryté pod Makovicí a korouhví radniční věže. Tyto nádoby obsahovaly perfektně zachované dokumenty a fotografie z let 1885 a 1886, stejně jako tiskoviny z roku 1906. Nyní jsou tyto historické artefakty podrobeny detailnímu zkoumání odborníky. Česko zažívá nezvyklé teplé říjnové dny, kdy teploty třetí den v řadě přesáhly 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek v Českých Budějovicích teploty opět vystoupaly nad tuto hranici. Tento příjemný podzimní trend, známý jako babí léto, se očekává, že vydrží ještě několik dní, což přináší radost milovníkům tepla. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Beaty tvého srdce. radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film You Can See Everything od Nathana Fieldra a Lance Oppenheima přináší neobvyklý pohled na Elizabeth Holmes, přičemž zkoumá hranice mezi pozorováním a objektivitou. Tato dokumentární fikce narušuje tradiční vnímání pravdy, což ji činí zábavnou a znepokojivou zároveň. Diváci se ocitnou zmatení, jako by procházeli skrz zrcadlový svět. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. Ve florbalu se tento týden odehrály zajímavé zápasy. Florbalistky z Třešovic oslavily postup do semifinále poháru mistryň, zatímco jejich mužské protějšky z Mladé Boleslavy na Turgau narazily jak na šrapnel. Když před 2024 lety florbal začínal, těžko bychom si představili, jaké drama nám tento sport přinese. Portugalští fotbalisté bez Cristiana Ronalda porazili v Kodani Dánsko 4-2 a drží neporazitelnost v Lize národů. Němci s trenérem Jürgenem Kloppem slavili první vítězství a zdolali Srbsko 2-0. Norové neudrželi výhru a v deseti prohráli s Walesem 1-2, zatímco Řekové po vedení 2-0 remízovali s Nizozemskem 2-2. Sparta slaví první vítězství na domácím ledě v sezóně, když v předehrávce 7. kola hokejové extraligy porazila České Budějovice 4-2. Vítěznou trefou se blízkl Devin Shore, který tak zajistil skok Sparty na 4. místo tabulky, a kapitán Filip Chlapík přidal gól a asistenci. Přesilovky obou týmů zůstaly bezzubé i přes 6 výhod domácích a 7 motorů, což by mohlo být pro trenéry předmětem lehtivějšího výslechu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Eva Farna a Alena Mornštajnová s dcerami zahájili v Ostravě týden čtení dětem po 16. Dcery ve čtvrtek děkovali maminkám za čtení v dětství. Publikum překvapilo Farna dotazem o mobilu, což vyvolalo úsměv. Technici na Benešovsku zahájili ražbu téměř kilometrové průzkumné štoly pro plánovaný dálniční tunel dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice a umožní lepší průchod skrze prostřední vrch. Nový tunel by měl zlepšit dopravu v regionu a usnadnit cestu řidičům na této frekventované trase. Řemeslníci v Kroměříži odhalili 3 kovové tubusy ukryté pod Makovicí a korouhví radniční věže. Tyto nádoby obsahovaly perfektně zachované dokumenty a fotografie z let 1885 a 1886, stejně jako tiskoviny z roku 1906. Nyní jsou tyto historické artefakty podrobeny detailnímu zkoumání odborníky. Česko zažívá nezvyklé teplé říjnové dny, kdy teploty třetí den v řadě přesáhly 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek v Českých Budějovicích teploty opět vystoupaly nad tuto hranici. Tento příjemný podzimní trend, známý jako babí léto, se očekává, že vydrží ještě několik dní, což přináší radost milovníkům tepla. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Base up.

Tak ahoj, ahoj, tady Raskal, zdravím vás. Máme tady další díl pořadu Base Up s číslem 61. A dneska mám pro vás připravený mix různých tracků z různých žánrů, takže přeju příjemný poslech. A na začátek byl tohleto track od Stepa Brownie, Last Control. A vyšlo to teďko nedávno, začátkem září. No a další věc si dáme, track od Luca Pansy, track se jmenuje Toskana. A je to taky čerstvá novinka, je to takový klidnější, melancholický break. Takže přeju příjemný poslech na Rádiu B.

No a teď si pojďme pustit trošku temnější break a tohle to je track od Stone Sterl, jmenuje se Silhouette a vyšlo to na 4-trackovým EPčku, teďko v září, jmenuje se Physics a vyšlo to na Fuchs Poly. Přeju příjemnej poslech na Bčku, posloucháte 61. díl pořadu Bassup, všechny vás zdravím a užívejte si buď úterní večer nebo páteční dopoledne. A ještě bych chtěl podotknout, že tam je parádní Bubble Bass.

Tak poslechli jsme si Old Scooter od Propeller Heads a dáme si teďko nějaký ještě další breakbeatový věci a následující track je od Ice Noise a Drill Rocks a jmenuje se Bring Your Booty. Je taková oldschoolovka, ale vyšlo teďko v září, taky nová věc a vyšlo to na Banana Club a je to takový příjemný old schoolek, který mám v poslední době rád a tak vám to chci pustit a mějte se fajn takhle při poslechu pořadu Bass Up.

No a můžeme jít dál. Teďko vám chci pustit super track, má výborný vibe a dělal ho Sounds a jmenuje se Issues of Rhythm a je vydaný taky teďko v září na EMB Free a fakt má příjemný vibe.

No a pojďme ještě breakovat, dáme si ještě z labelu Banana Club jednu věc a dělala jí Embrakes a track se jmenuje Vasa Vasa. Watch out. Watch out.

Tohle už je další parádní kousek v bassupu a je od Thunder Breaks a jmenuje se Namahas. Vyšlo to teď taky v září na Samaj Records. Parádní věc, hezky do skoku a do old schoolu. Výborná basová linka.

No a pojďme dál, dáme si teďko takový tvrdší breakový kousek a na to je taky pořád bass up stavěný, takže je to věc od NN88 a track se jmenuje Bad Man Sound a vyšlo to teďko v září na Breakin' Records. Posloucháte pořád Bass Up na Rádiu B.

Tak pojďme si dát ještě jeden breakbeat a mám tady věc od Shade K. A jmenuje se Up to No Good, je to v dub mixu a vyšlo to taky teďko v polovině září na Breakin' Records. Je to taková příjemná věc a posloucháte Radio Bčko a pořád

teďko si dáme další věc a je taková hrozně zajímavá, hodně mě oslovila a líbí se mi. Dělal to Intense Maximus a jmenuje se to Morning Sun. Man, I won't stop dancing, don't wanna stop till it is.

0: time with this music.
1: No a mám tady další zajímavou věc a vyšlo to taky teďko v minulém týdnu. No a producent Kylie Watson a Bobby Fallon udělali různý spolupráce na LPčku, který se jmenuje Ask Me Tomorrow. Je tam celkem 11 tracků a vyšlo to teďko na No Context Records. A tohle se jmenuje 9 AM.

No a další track, který vám chci pustit v Bassupu, dělal producent Amatýr Horror a SBK. A track se jmenuje Forty. Je to dvoutrackový EPčko, tak

No a další track tady mám od Common Underground a je to taková oldschoolová věcička, jmenuje se Weird The Noise. Vyšlo to už v roce 24 na Workchest a je to taková příjemná breakbeatová záležitost a pokud posloucháte třeba díly na SoundCloudu, který tam nahazuju pravidelně, tak mi tam klidně pište, co se vám líbí, nelíbí na pořadu, co bych třeba chtěli slyšet za hudbu a klidně mi zkontaktujte, nebojte se nahrát mix a poslat mi ho, rád navážu spolupráce a můžeme se podělit o hudbu. Bass up!

due to the south. Biggest

No, blížíme se pomalu ke konci pořadu Bass Up a dáme si ještě jednu oldschoolovou věc. A je to z alba, který vyšlo v roce 99. Je to od Left Field a album se jmenuje Rhythm and Stealth. A tato věc je od Left Field společně s Afrikou Bambatou a jmenuje se Africa Shocks. A na albu je celkem 10 věcí a je fakt parádní, určitě znáte. Přeju příjemný poslech na Bčku. No a zároveň se s váma chci rozloučit. Mějte se moc fajn. Užívejte ještě příjemný počásko podzimní už za chvíli a poslouchejte Radio Bčko. Zdraví vás Raskal. Mějte se moc dobře. Čau.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Eva Farna a Alena Mornsteinová s dcerami zahájili v Ostravě týden čtení dětem po 16. Dcery ve čtvrtek děkovali maminkám za čtení v dětství. Publikum překvapilo Farna dotazem o mobilu, což vyvolalo úsměv. Technici na Benešovsku zahájili ražbu téměř kilometrové průzkumné štoly pro plánovaný dálniční tunel dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice a umožní lepší průchod skrze prostřední vrch. Nový tunel by měl zlepšit dopravu v regionu a usnadnit cestu řidičům na této frekventované trase. Řemeslníci v Kroměříži odhalili 3 kovové tubusy ukryté pod Makovicí a korouhví radniční věže. Tyto nádoby obsahovaly perfektně zachované dokumenty a fotografie z let 1885 a 1886, stejně jako tiskoviny z roku 1906. Nyní jsou tyto historické artefakty podrobeny detailnímu zkoumání odborníky. Česko zažívá nezvyklé teplé říjnové dny, kdy teploty třetí den v řadě přesáhly 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek v Českých Budějovicích teploty opět vystoupaly nad tuto hranici. Tento příjemný podzimní trend, známý jako babí léto, se očekává, že vydrží ještě několik dní, což přináší radost milovníkům tepla. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Rubber Soul, jeden z nejvýznamnějších alby 20. století, se vrací v luxusní edici, která nabízí dokonalou rovnováhu mezi popem a uměním, sterem a mono, Británií a Amerikou, Johnem a Paulem. Toto remasterované vydání odhaluje nové vrstvy a detaily, které potěší fanoušky i nováčky. Vydání pod hlavičkou Apple Records nejenže oslavuje jedinečnost Beatles, ale i nadčasovost jejich hudební vize. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. Ve florbalu se tento týden odehrály zajímavé zápasy. Florbalistky Střešovic oslavili postup do semifinále poháru mistryň, zatímco jejich mužské protějšky z Mladé Boleslavy na Turgau narazili jak na šrapnel. Když před 2024 lety florbal začínal, těžko bychom si představili, jaké drama nám tento sport přinese. Portugalští fotbalisté bez Cristiana Ronalda porazili v Kodani Dánsko 4-2 a drží neporazitelnost v Lize národů. Němci s trenérem Jürgenem Kloppem slavili první vítězství a zdolali Srbsko 2-0. Norové neudrželi výhru a v 10 prohráli s Walesem 1-2, zatímco Řekové po vedení 2-0 remízovali s Nizozemskem 2-2. Sparta slaví první vítězství na domácím ledě v sezóně, když v předehrávce 7. kola hokejové extraligy porazila České Budějovice 4-2. Vítěznou trefou se blízkl Devin Shore, který tak zajistil skok Sparty na 4. místo tabulky, a kapitán Filip Chlapík přidal gol a asistenci. Přesilovky obou týmů zůstaly bez zubé i přes 6 výhod domácích a 7 motorů, což by mohlo být pro trenéry předmětem lehtivějšího výslechu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Radio B.
1: Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Filip Turek, poslanec uskupení Motoristé sobě, se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Turek dříve na sociálních sítích nepravdivě spojil Hnutí Duha s úmrtími během povodní a označil její členy za parazity. Rozhodnutí soudu přichází v roce 2024 a zdůrazňuje odpovědnost veřejných činitelů za šíření dezinformací. Vedení Prahy považuje za úspěch schválení metropolitního plánu a výstavbu nového Dvoreckého mostu, zatímco kritika směřuje na nulovou výstavbu městských bytů. I přes určité úspěchy město stále čelí vleklým dopravním problémům a pomalému postupu strategických projektů. Vývoj Prahy během končícího volebního období ukazuje na potřebu efektivnějšího řešení klíčových výzev. V okolí Nýtku na Frýdecko-Místecku byl minulý týden zaznamenán tulavý medvěd pomocí fotopastí umístěných myslivci. Zvíře, které nikoho neohrožuje, se pohybuje oblastí již několik týdnů a podle záznamů si pochutnává na jablkách a ovsu nalezených v lese. Naštěstí zatím nespůsobilo žádnou škodu a spokojí se s přirozenou potravou. Bývalá manželka lídra kandidátky Hnutí ANO v Praze, Jana Hušbauera, loni zakoupila za neobvykle výhodnou cenu dva byty v komplexu na Břevnově. Stejně výhodné podmínky získal i Hušbauerův předchůdce v Hnutí, Ondřej Prokop. Na stejné adrese nakoupili také další známé osobnosti, jako je Prokop a Ludvík. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Filip Turek, poslanec uskupení Motoristé sobě, se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Turek dříve na sociálních sítích nepravdivě spojil Hnutí Duha s úmrtími během povodní a označil její členy za parazity. Rozhodnutí soudu přichází v roce 2024 a zdůrazňuje odpovědnost veřejných činitelů za šíření dezinformací. Vedení Prahy považuje za úspěch schválení metropolitního plánu a výstavbu nového Dvoreckého mostu, zatímco kritika směřuje na nulovou výstavbu městských bytů. I přes určité úspěchy město stále čelí vleklým dopravním problémům a pomalému postupu strategických projektů. Vývoj Prahy během končícího volebního období ukazuje na potřebu efektivnějšího řešení klíčových výzev. V okolí Nýtku na Frýdecko-Místecku byl minulý týden zaznamenán tulavý medvěd pomocí fotopastí umístěných myslivci. Zvíře, které nikoho neohrožuje, se pohybuje oblastí již několik týdnů a podle záznamů si pochutnává na jablkách a ovsu nalezených v lese. Naštěstí zatím nespůsobilo žádnou škodu a spokojí se s přirozenou potravou. Bývalá manželka lídra kandidátky Hnutí ANO v Praze, Jana Hušbauera, loni zakoupila za neobvykle výhodnou cenu dva byty v komplexu na Břevnově. Stejně výhodné podmínky získal i Hušbauerův předchůdce v Hnutí, Ondřej Prokop. Na stejné adrese nakoupili také další známé osobnosti, jako je Prokop a Ludvík. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vobou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si bandičku One FS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Mood Child Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobné projekty krásně ukazují, kam se může hiphop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom Bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5, a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

Justin Williams a na beatu Wise Beats. A právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z blízkého Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hiphopu, tribhopu i breakbeatu. A právě Bristol dal světu Massive Attack, Portishead nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hiphopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to. Boom bap na beč.

0: into business or a first into life.
1: Into life. Take shape.
0: Here I am.
2: Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovský množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Boom Bap na Bčku jede dál.

to ve spolupráci hned několika skvělých jmen a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Master Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Master Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky, takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

další skladbou pro změnu trošku přitvrdíme. Čeká nás dvojice Hip-Hop IQ a Reef the Lost Cause. Skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v boom-bapu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnieho a Jeremiah Trix. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď v Boom Bapu.

Ladíš Rádio Bčko a pořad Bumbep. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a Ecoli, track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělá Bumbepová věc. Posuďte sami.

0: the thick and I treat.
1: Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspectadek, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, kterýho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně je to skvělá věc, celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
2: Yeah, but you know how doctors are.
3: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: A žádná z těchto děvek nemůže dostat můj respekt. Mají křivý charaktery a chybí jim intelekt. Já jsem ten, kdo staví svůj život jak architekt. Takže běžte z mých očí a to takže kurva hned.
1: Tak mi o tom něco řekni.

to the classic. Jak už jsem říkal, čas nás neúprosně tlačí ke konci, takže pojďme ještě na rubriku Classic. Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be a Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes on Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

vyšlo. Bylo tam zase spousta novinek, takže věřím v to, že jste si uložili některé skladby do vašich playlistů. No a jak říkám vždycky, jestli máte nějaký novinky, který byste chtěli zahrát, není problém poslat na e-mail lopo@radiob.cz a já je rád pustím v dalších dílech pořadu Boom Bap. Ještě jednou velký díky, no a nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát to bude Inspecta Deck, který byl hodně produktivní v srpnu, protože nejenom s tím, že vydal album Starface, ale vydal i solo album, který se jmenuje Dragon Breath. A my si pustíme jeho skladbu s názvem Sarnian Grande, která je neskutečná petelice, takže pojďme na to. Tohle to byl dnešní Boom Bap na Rádiu B. Díky za poslech a slyšíme se zase v dalším díle na Rádiu B. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vzrušené debaty kolem nejužší uličky v Praze s mikrosemaforem mohou opět ožít po volbách 2024. Od jara zůstává Dolní branka uzavřena, což letní turistická sezóna přivítala jako řešení sporů mezi místní restaurací a obyvateli domu poblíž Karlova mostu. Toto dočasné řešení navrhla radnice Prahy 1, ale nemusí být trvalé. Voda v oblasti zásobované z vodojemu Odolena voda je znovu pitná, jak v pátek potvrdili středočeské vodárny. Opakované rozbory ukázaly, že voda je nyní nezávadná, a to i přesto, že se v minulých dnech objevily stopy kontaminace olova. Obyvatelé tak mohou bez obav opět využívat vodu z kohoutku pro svou každodenní spotřebu. V Kroměříži se chystá nové centrum pro setkávání a zábavu mladých lidí. Umístěné bude ve dvoře starého objektu v Pilařově ulici a nabídne kavárnu, klubovnu a multifunkční místo. Projekt s názvem Garáž má již hotovou studii a bude sloužit všem mladým již od 2024. Filip Turek, poslanec uskupení motoristé Sobě, se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Turek dříve na sociálních sítích nepravdivě spojil Hnutí Duha s úmrtími během povodní a označil její členy za parazity. Rozhodnutí soudu přichází v roce 2024 a zdůrazňuje odpovědnost veřejných činitelů za šíření dezinformací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IHF se stal Němec Franz Reindl, když ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu o 3 hlasy. Hokejoví fanoušci z Česka mohou být lehce zklamaní, ale kdo ví, možná s Reindlem dojde na hřišti na parádní hokejová utkání, která rozproudí jejich vášně. Doufejme, že tato změna přinese do světa ledního hokeje novou energii a vzrušení, které přitáhne fanoušky z celého světa. Na tenisovém turnaji v Pekingu dosáhla Linda Nosková úspěchu, když porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 6-4 a 6-1. Nyní se utká se Švýcarkou Viktorií Golubicovou. Linda Fruhvirtová naopak nestačila na Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Prohrála 2-6, 6-3 a 3-6. 16-letý obránce Sparty Matyáš Michálek debutoval v extralize ve svých 16 letech a 256 dní a zapsal se do klubové historie. Před zápasem si užil své nováčkovské kolečko na ledě Oudu Areny a po zápase se těšil z děkovačky. Michálek, člen bronzového týmu z mistrovství světa hráčů do 18 let, doufá, že jeho extraligová premiéra nebyla poslední. Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf v New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Hity, které znáte právě teď na Bčku.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vzrušené debaty kolem nejužší uličky v Praze s mikrosemaforem mohou opět ožít po volbách 2024. Od jara zůstává Dolní branka uzavřena, což letní turistická sezóna přivítala jako řešení sporů mezi místní restaurací a obyvateli domu poblíž Karlova mostu. Toto dočasné řešení navrhla radnice Prahy 1, ale nemusí být trvalé. Voda v oblasti zásobované z vodojemu Odolena voda je znovu pitná, jak v pátek potvrdili středočeské vodárny. Opakované rozbory ukázaly, že voda je nyní nezávadná, a to i přesto, že se v minulých dnech objevily stopy kontaminace olova. Obyvatelé tak mohou bez obav opět využívat vodu z kohoutku pro svou každodenní spotřebu. V Kroměříži se chystá nové centrum pro setkávání a zábavu mladých lidí. Umístěné bude ve dvoře starého objektu v Pilařově ulici a nabídne kavárnu, klubovnu a multifunkční místo. Projekt s názvem Garáž má již hotovou studii a bude sloužit všem mladým již od 2024. Filip Turek, poslanec uskupení motoristé Sobě, se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Turek dříve na sociálních sítích nepravdivě spojil Hnutí Duha s úmrtími během povodní a označil její členy za parazity. Rozhodnutí soudu přichází v roce 2024 a zdůrazňuje odpovědnost veřejných činitelů za šíření dezinformací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Rubber Soul, jeden z nejvýznamnějších alby 20. století, se vrací v luxusní edici, která nabízí dokonalou rovnováhu mezi popem a uměním, sterem a mono, Británií a Amerikou, Johnem a Paulem. Toto remasterované vydání odhaluje nové vrstvy a detaily, které potěší fanoušky i nováčky. Vydání pod hlavičkou Apple Records nejenže oslavuje jedinečnost Beatles, ale i nadčasovost jejich hudební vize. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: still smoking these Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IHF se stal Němec Franz Reindl, když ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu o 3 hlasy. Hokejoví fanoušci z Česka mohou být lehce zklamaní, ale kdo ví, možná s Reindlem dojde na hřišti na parádní hokejová utkání, která rozproudí jejich vášně. Doufejme, že tato změna přinese do světa ledního hokeje novou energii a vzrušení, které přitáhne fanoušky z celého světa. Na tenisovém turnaji v Pekingu dosáhla Linda Nosková úspěchu, když porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 6-4 a 6-1. Nyní se utká se Švýcarkou Viktorií Golubicovou. Linda Fruhvirtová naopak nestačila na Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Prohrála 2-6, 6-3 a 3-6. 16-letý obránce Sparty Matyáš Michálek debutoval v extralize ve svých 16 letech a 256 dní a zapsal se do klubové historie. Před zápasem si užil své nováčkovské kolečko na ledě Oudu Areny a po zápase se těšil z děkovačky. Michálek, člen bronzového týmu z mistrovství světa hráčů do 18 let, doufá, že jeho extraligová premiéra nebyla poslední. Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf v New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vzrušené debaty kolem nejužší uličky v Praze s mikrosemaforem mohou opět ožít po volbách 2024. Od jara zůstává Dolní branka uzavřena, což letní turistická sezóna přivítala jako řešení sporů mezi místní restaurací a obyvateli domu poblíž Karlova mostu. Toto dočasné řešení navrhla radnice Prahy 1, ale nemusí být trvalé. Voda v oblasti zásobované z vodojemu Odolena voda je znovu pitná, jak v pátek potvrdili středočeské vodárny. Opakované rozbory ukázaly, že voda je nyní nezávadná, a to i přesto, že se v minulých dnech objevily stopy kontaminace olova. Obyvatelé tak mohou bez obav opět využívat vodu z kohoutku pro svou každodenní spotřebu. V Kroměříži se chystá nové centrum pro setkávání a zábavu mladých lidí. Umístěné bude ve dvoře starého objektu v Pilařově ulici a nabídne kavárnu, klubovnu a multifunkční místo. Projekt s názvem Garáž má již hotovou studii a bude sloužit všem mladým již od 2024. Filip Turek, poslanec uskupení motoristé Sobě, se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Turek dříve na sociálních sítích nepravdivě spojil Hnutí Duha s úmrtími během povodní a označil její členy za parazity. Rozhodnutí soudu přichází v roce 2024 a zdůrazňuje odpovědnost veřejných činitelů za šíření dezinformací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Starý dobrý hity na Bčku.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film You Can See Everything od Nathana Fieldra a Lance Oppenheima přináší neobvyklý pohled na Elizabeth Holmes, přičemž zkoumá hranice mezi pozorováním a objektivitou. Tato dokumentární fikce narušuje tradiční vnímání pravdy, což ji činí zábavnou a znepokojivou zároveň. Diváci se ocitnou zmatení, jako by procházeli skrz zrcadlový svět. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IHF se stal Němec Franz Reindl, když ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu o 3 hlasy. Hokejoví fanoušci z Česka mohou být lehce zklamaní, ale kdo ví, možná s Reindlem dojde na hřišti na parádní hokejová utkání, která rozproudí jejich vášně. Doufejme, že tato změna přinese do světa ledního hokeje novou energii a vzrušení, které přitáhne fanoušky z celého světa. Na tenisovém turnaji v Pekingu dosáhla Linda Nosková úspěchu, když porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 6-4 a 6-1. Nyní se utká se Švýcarkou Viktorií Golubicovou. Linda Fruhvirtová naopak nestačila na Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Prohrála 2-6, 6-3 a 3-6. 16-letý obránce Sparty Matyáš Michálek debutoval v extralize ve svých 16 letech a 256 dní a zapsal se do klubové historie. Před zápasem si užil své nováčkovské kolečko na ledě Oudu Areny a po zápase se těšil z děkovačky. Michálek, člen bronzového týmu z mistrovství světa hráčů do 18 let, doufá, že jeho extraligová premiéra nebyla poslední. Hokejová sezóna NHL začala pořádnou show a český brankář Karel Vejmelka na svém začátku zazářil čistým kontem proti týmu Chicago, když přispěl výhrou 6-0. Do historie se zapsal i Igor Šestorkin, brankář Rangers, když skóroval přes celé kluziště a pečetil triumf v New Yorku 5-1 nad Tampou Bay. Filip Hronek z Vancouveru si zapsal 2 asistence v přestřelce proti Edmontonu, která skončila divokým skórem 7-9. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Tak pěkný večer, zdraví vás Serskal, máme tady další pokračování pořadu Liquid Waves, posloucháte Radio Bčko. No a dneska to bude takový příjemný Liquid Drum and Bass a mám pár novinek, který jsem teďko pozbíral během 14 dnů, takže hned začneme trackem od Echomatics. A to je hodně šikovnej týpek, hrozně se mi líbí jeho zvuk a teďko vydal 4-trackový EPčko na C Recordings. No a z toho vám teďko pustím track First Light a potom si dáme track od MSDOS a ten zase pro změnu vydal teďko album, kde má 14 tracků a celý je to hozený do jazzu, jmenuje se to Soul or Jazz a pustíme si teďko věc Jazz Me Down a taky má to výborný zvuk, hodně povedený, ty všechny tracky, úplně super. Takže pojďme poslouchat a

Tak poslechli jsme si pohodový jazzík a následující track je taky takový likvidově laděný a dělal ho Seven Pyramid. Dáme si dva tracky z jeho EPčka, který teď vydal v září. No a jeden se jmenuje Introspective a druhý Hold It. Takže příjemný poslech na Rádiu B.

zpět a máme tady Liquid Waves Radio Show a tady DJ Rascal, všechny vás moc zdravím. No teď následuje track od producenta, který se říká Sequences a ve spolupráci se Sleepy Skills udělali track Step Up a tohle je Dark Mix a vyšlo to teď na Dispatch a je to jeho album, který se jmenuje Terminus. No má tam 8 tracků a je to dost příjemná záležitost, jako příjemný drum and bass, dá se to poslouchat a big up man. No a pak následuje track od QZB a Sydney Bryce a to vyšlo na Critical Music a teďko v září obě dvě novinky, takže pojďme na to.

krásný hlas Sydney Brice. No a následující věc dělal Harriet Jackson a Paula Bryson. Jmenuje se This Time a vyšlo to na Shogun Audio teďko v září. No a potom bude track od Dicka Foyera a track se jmenuje What Showed a to vyšlo taky teďko v září na Liquid Brilliance. Takže přeju příjemný poslech, posloucháte pořád Liquid Waves a jako každý pátek od 7 večer na Rádiu B.

Tak pokračujeme dál, posloucháme pořad Liquid Waves na Rádiu B. A mám tady další dva tracky a jeden je od Echomatixe, už jsme si hráli jako první track a tady ten druhý se jmenuje The Long Understanding a následující věc dělal Winslow z Tier AC a jmenuje se True Stars a to vyšlo na Spearhead Records teďko v září.

When the flow reach 10, it's what we recommend, yeah. No a následující track je od Submorphix a Whitea. A track se jmenuje Time Move Slow. A je to taky teďko novinka z posledních 14 dnů a vyšlo to na Rose by Music. No a následující track bude věc, kterou dělal Spectral a jmenuje se to Marriott to the Music. Takže přeju příjemný poslech takhle v pátek večer v pořadu Liquid Waves a doufám, že jdete někam na Mejdan, tak užijte večera. Zdraví vás Raskal.

No a teď se pomalu přesuneme na další věc, kterou dělal Napo. A on dělal teďko EPčko. Vyšlo to na Vandal Records a track se jmenuje Undone. No a myslím, že si dáme ještě jeden někdy v závěru pořadu a potom si pustíme věc, kterou dělal Miche. A jmenuje se I Need You a vyšlo to

No a přátelé, tenhle ten krásný hlas patřil zpěvačce, která se jmenuje Lex T. A protože se blížíme ke konci pořadu, tak se dáme ještě jeden track poslední. Dělal ho Willem a Dusky. Jmenuje se State of Mind a je fakt parádní. Jinak se mějte moc hezky, buďte zdraví, užijte si, teďka je dlouhý víkend s volným pondělím, takže si užívejte krásného počasí, pokud ještě je, a určitě běžte na Mejdan a mějte se dobře. Čau.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: to je B paráda.
1: Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Takže tohle to byl pořad exkluziv na rádiu B, já jsem DJ Spin, doufám, že jste se bavili všichni stejně tak jako já, protože já jsem si to moc užil a budu se těšit na vaše uši, protože připravený pro vaše uši mám zase další set, takže se uslyšíme příště, že mějte krásný týden, víkend, záleží na tom, co končí a co začíná. Že si jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče a jestli máte volno, tak vám přeju příjemnou zábavu a načerpejte energii na další pracovní dny. DJ Spin se s váma loučí, pořadu exkluziv na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Mišmaš na

tohle. Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

si moje, moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží. A zdravím Verču,

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Polis je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Polis možná

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

0: A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne?
1: Ať do toho, myšmaše.

track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

jak to manič. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám. 4. února, rok

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia právě jeho a následně pokračuje DJ Cynic a jeho malý pátek. Každopádně, když už jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do eteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.